Svartýja dækja, valdýja múkjæta Bæla mýja völkupe, plafa elmýja guakka, dækkele Tjampi svjæralde